Kinder.

let's wake up music, y'all. Because I woke from my slumber.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na jižní pol měsíce, do kráterů tak temných a studených, že by tam zmrzlo by Pluto. -223 stupňů Celsia, vážení posluchači ZUN rádia. A právě v téhle letničce vesmírných rozměrů chtějí vědci z Amerického národního institutu pro standardy a technologie umístit ultrastabilní lasery. Proč? Aby z nich vybudovali měsíční obdobu GPS. Jak popsal portál space.com, trvale zastíněné krátery nabízejí přírodní vákuum, mrazivý klid a minimum vibrací. Přesně to, co takový křemíkový optický rezonátor potřebuje a co se na Zemi musí složitě simulovat. Astronauti programu Artemis by tak mohli navigovat po měsíčním povrchu bez věčného duktávání Země. Jeden laser, jeden takt, jedna kosmická metronomie. Měsíc tedy konečně dostane svou navigaci a já doufám, že nikoho nepošle špatnou kráterovou ulicí. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V neděli 23. května se odehrává dlouho očekávaný a nablízkaný šestý závod Formule 1 sezóny roku 1982. Městský okruh v Monaku přitahuje celebrity jako nejsilnější magnet a je opředený opulentními nekončícími mejdany. Tam by jednoduše chtěl být každý. Vozy jsou ještě menší a tudíž předjíždění není až takový oříšek jako v naší době. Ale nepřekonatelným problémem se zdá být v tomto závodě technika. Ovšem o poskakující utržená kola a létající součástky monokoků také není nouze. Otázkou je, kdo vydrží. Z původních 20 pilotů se pole smrsklo na polovinu, ale tím to nekončí. Ani bývalý mistr světa James Hunt nyní, co by moderátor něco takového ještě nezažil. I zbylé vozy ale odpadávají a Ricardo Patrese je díky jízdě z kopce schopen znovu nahodit motor, dojet do cíle, dokroužit všech 69 kol a jako jediný pilot protnout cílovou čáru.
2: Ricardo Patrese comes up to the line to win his first Grand Prix. He takes the checkered flag and wins. Certainly the most eventful, exciting, momentous Grand Prix I have ever seen. This is unbelievable. Power play.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Na Sky Showtime nás dnes čeká sportovní horor Je to on. Na Blu-ray zase skvosty v podobě Zlý časy v El Royale a Body Heat v nové 4K restauraci od Criterion. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: I want to be the GOAT.
1: Cameron King. Great meeting you. I'm a fan.
0: That's crazy.
2: I damn near worshipped you growing up.
3: Who are you?
4: I'm him.
3: Who are you?
4: I'm him. My turn.
1: Let's play a little catch.
3: We going to the man!
5: Action. Na Sky Showtime dnes přibyl horor, u kterého za kamerou nestojí ledaskdo, producent Jordan Peele. Režisér Justin Tipping vypráví příběh quarterbacka Camerona Cadea, kterého napadne vyšinutý fanoušek. Když mu jeho fotbalový idol Isaiah White nabídne záchranné lano v podobě osobního tréninku, zdá se to jako sen. Jenže Isaiahovo charisma se postupně mění v něco znepokojivě temného a Cam zjišťuje, že cesta k dokonalosti může mít velmi děsivou cenu. V hlavních rolích se představí Tyreek Withers a Marlon Wayans. V dalších rolích pak Julia Fox nebo komici Jim Jeffries a Tim Heidecker. Film Je to on je ode dnešního dne k dispozici exkluzivně na Sky Showtime.
0: Wait, what are we doing?
1: That man's smile about to be on the floor. This is how you do your teammate?
0: What is this?
1: Shut up!
6: Equal loves, enemies,
1: Shut up! Shut up! Shut up!
7: In this game, violence is rewarded. So learn to enjoy it.
1: Get your shit together! Activate!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napaklat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada.
6: How'd you end up at the El Royale?
7: The Ritz-Carlton was booked.
8: This place used to be hustling and bustling. Old Dean Martin even sang a song about it once.
9: This is not a place for a priest, Father. You shouldn't be here.
10: We might need to work on your sales pitch, son. The El Royale, no place for a priest.
2: Na Blu-ray vyšel povedený mysteriózní thriller Zlý časy v El Royale. Scénárista a režisér Drew Goddard, muž, který stál za scénářem Marťana nebo za sérií Daredevil, nás zve do podivného hotelu poblíž jezera Tahoe, který leží doslova na hranici dvou amerických států. Hosté si tu dávno vybírali pokoj podle toho, co zrovna potřebovali. V Nevadě totiž bylo legálně víc zábavy. Jenže zlaté časy jsou dávno pryč a hotel teď dožívá ve stínu svých slavných let. Když se jednoho dne pod jeho střechou sejde kněz, soulová zpěvačka, dvě podezřelé dívky a muž tvářící se jako obchodní cestující, je jasné, že každý z nich má svůj důvod a každý z nich něco skrývá. Stejně jako hotel sám. V luxusním obsazení se potkávají Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm nebo Chris Hemsworth. Film z roku 2018 je zatraceně vydařeným holdem klasickým pulp thrillerům s perfektně vrstvenou atmosférou, skvělou hudbou Michaela Giacchina a kamerou Seamuse McGarveyho. Zlý časy v El Royale, noir thriller s vynikajícím hereckým ansámblem si teď můžete pořídit na Blu-ray a pro ty, co si nepotrpí na fyzické nosiče, Zlý časy v El Royale můžete streamovat také na Disney Plus nebo lepší TV.
11: We have a problem.
12: You watch me?
13: I only watch who they tell me to watch.
12: Who's they?
13: Management.
12: Did you think you could just take what's mine? I wouldn't come a hunting.
14: No, I figured you would. But I'd be ready when you did.
15: Are you lost, Father?
12: Can I confess something to you? I'm not really a priest.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
0: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: stand there with me if you want, but you'll have to agree not to talk about the heat.
1: I'm a married woman.
0: Meaning what?
1: Meaning I'm not looking for company.
0: And you should have said I'm a happily married woman.
1: That's my business.
0: What?
1: How happy I am.
0: And how happy is that?
1: You're not too smart, are you? I like that in a man.
2: Action!
3: Mikanopy na Floridě je noc, která nepřináší úlevu od vetra. Zacinká zvonkohra při závanu horkého větru a na verandě stojí žena v bílém, která se na vás podívá právě tak jako žádná jiná žena. Criterion Collection vydává na Blu-ray a 4K Ultra HD jeden z nejpůsobivějších erotických thrillerů v historii americké kinematografie. Body Heat, tedy Žár těla, Lawrence Kasdana z roku 1981. Kasdan ve svém režijním debutu přenesl klasický film noir 40. let do dusivého vedra Floridy 80. let, plného vlhka, touhy a nebezpečně přitažlivých cizinců. Advokát Ned Racine, William Hurt, neodolá šarmu záhadné Matty Walkerové, podání Kathleen Turner, pro kterou byl film doslova hvězdorodný debut. Jejich vášnivý poměr se rychle změní v plán vraždy Mety na bohatého manžela a od té chvíle žádný z překvapivých zvratů nepřijde úplně tak, jak čekáte. Film je klasikou žánru, která připravila půdu pro celou vlnu amerických erotických thrillerů 90. let. A tahle nová edice Criterionu je opravdu výjimečná. Na čtyřkové restaurování osobně dohlédl střihač Carol Littleton a schválil sám Kasdan, takže fajnšmekři se mohou těšit na autentický zážitek v maximální kvalitě. V bonusech najdete nové interview s Kasdanem, archivní vzpomínky Williama Hurta, Kathleen Turner i Teda Densna, plus střihačův rozhovor s filmovou historičkou Bobby Osteen a také vystřižené scény.
4: Most men are little boys.
0: Maybe you should drink at home.
4: Too quiet.
0: Maybe you shouldn't dress like that.
4: This is a blouse and skirt. I don't know what you're talking about.
0: You shouldn't wear that body.
3: Fascinující, vzrušující a temný žár těla v nové 4K edici seženete na criterion.com.
5: It's hot in Miranda Beach this summer. And Ned Racine is waiting. Waiting for something special to happen in his life.
6: I'm really disappointed in you, Racine. I've been living vicariously off of you for years. You shut up on me now, I only have my wife.
7: There's nothing to tell, I lead a lonely life.
8: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.

on-demand scéna posledních dvou týdnů nabídla slušnou dávku odpadu, ale také skvěle hodnocené tituly. Začněme u Apple TV Plus, kde si zaslouží zvláštní a znovu zmínku Widow's Bay. A záměrně ho zmiňuji znovu, protože to je ta vzácná série, ke které se chce člověk vracet. Starosta novoanglického ostrovního městečka chce udělat ze svého města turistický magnet, jenže prokletí má jiné plány. Černá komedie, drama i horor v jednom. Matthew Rice v hlavní roli, skvostné herecké výkony všech, rozkošné absurdní postavičky, prostě bomba. Recenzenti i já pijeme chválu. Top seriál roku. Na Disney Plus jsou hned dvě lákadla s vysokým hodnocením. Britští rivalové přinášejí diváky do roku 1986, kdy byly účesy velké a ambice ještě větší. David Tennant a Aidan Turner v adaptaci kultovního bestselleru Jilly Cooper právě startují druhou řadu. A gastronomický cestovatel Stanley Tucci se vrací do Itálie ve druhé řadě svého dokumentárního seriálu. Tentokrát Le Marche, Kampánie, Benátsko, Sardinie a Sicílie. Ideální kombinace jídla, kultury a lenocha na gauči. Netflix má hned tři výborně hodnocené tituly. Španělskou zábavu v podobě Berlína a dámy s hranostajem. Pedro Alonso je zpět jako elegantní lupič, tentokrát s plánem v Sevě, kde jde o víc než o obraz. A ze Skandinávie dorazila druhá řada dánského Kaštánku. Detektivní dvojice je na stopě vraha, který si hraje na schovávanou s dětskými říkankami. Britské utajené legendy pak vrhají neskušené úředníky do tajné protidrogové mise v 90. letech. Tom Burke a Stephen Coogan v akci. Prime Video má k dispozici třetí a závěrečnou řadu dobrých znamení. David Tennant a Michael Sheen jako démon a anděl, kteří teď čelí svému zatím nejepičtějšímu osobnímu dobrodružství. Filmová stopáž, jeden díl a pořádné rozloučení. A na závěr Sky Showtime přidal britský thriller Prisoner, který má také pozitivní hodnocení. Vězeňská dozorkyně Izuka Hoyle a nebezpečný vězeň Tahar Rahim jsou po přepadení konvoje odkázáni jen sami na sebe. Pouty spoutaní s gengem v patách a morální hranice se začínají nebezpečně rozmazávat. Zkrátka, kdo teď bloudí streamovacími menu, tenhle seznam je pěkný navigátor. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že ladíte Zone Radio a jste součástí naší rozvětvené rodiny. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zone.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je

Od 12. nástal, vidím tam 18 nehl, dvakrát Jalničná, D8, kilometre 18,5, smer Ústí nad Labem, Nová Ves, okres Mielník, 0D1, 229,5, smer na Ostravu Vyškov, kraj Ihomoravský. Jazdíme pomaličky opatrné s rozumom, Praha, Brno a aj Ostrava stojíme. Lodná doprava v Ostrave dneska trošičku zácpa, ale keď si kúpiš malú plťku, tak to prepltkuješ okolo. Pochopil si, tak jak na motorke. Jednoduchá vec. Pridek místek raj na zemi a

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Czech s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Véakum.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Und es ist Adat Soul Rebels. I'll be good. Budu se hrať groovy. 247.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Budka z borovice pro ptáky.
5: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
4: Obytej v les, 2,8 centáků.
5: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
4: Ne.
5: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management,
3: Sofia Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: nezbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natako.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz
7: .cz Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k rudé planetě, protože sonda Psyche se při své cestě za záhadným kovovým asteroidem myhla kolem Marsu a stihla si cvaknout pár fotek na památku. Jak uvádí NASA, snímek pořízený 15. května 2026 zachycuje oblast Syrtis Major, jednu z nejstarších a nejtmavších tváří Marsu. Měřítko je zhruba 360 metrů na pixel, takže ne, vaše chata tam vidět nebude. A co je na tom nejkrásnější? Větrné šmouhy táhnoucí se za impaktními krátery, dlouhé až 50 kilometrů. Vítr na Marsu si maluje za krátery dlouhé stíny prachu, jako když vám někdo fixou táhne čáru přes celou poušť. Psyche tedy proletěla kolem, mekla na Mars, mávla a uháněla dál. Za kovovým asteroidem. Já bych se zastavil na kafe, ale chápu, mladí spěchají. Držte si čepice, ať vám je vítr neodfoukne. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
3: No.
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: Těmito slovy mi moje máma každé ráno připomínala, že Ameriku už objevili. A že s ní má k realitě daleko.
1: Po festivalovém kolečku vstupuje do evropských kin oceňovaný francouzsko-americký indie snímek Arizona Dream od srbského režiséra Emira Kusturici.
0: Pamatuju si, jak můj táta jednou řekl, chceš-li poznat něčí duši, musíš ho požádat o nahlédnutí do jeho snů. To tě naučí mít slitování pro ty, kteří jsou na tom ještě hůř než ty.
1: Poslušné dávce alkoholu se probouzí Axel na svatbě svého strýce, kam ho jeho bratranec unesl, a v Arizoně se začnou dít neuvěřitelné, absurdní a kouzelné věci. A především penicny.
2: Dobrý den.
3: Axel, buď sexy.
2: Dobrý den.
3: Naš půl výčerpy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ne.
1: I když se jedná o nezávislý film, Kusturicovi kývli na účinkování velké hvězdy. Johnny Depp v ústřední roli, americká ikona stand-upu Jerry Lewis, Faye Dunaway nebo Lily Taylor, a ve snímku se i krátce objeví česká modelka Pavlína Pořízková.
3: Víc ty, vždyť víš, dobrý den, dobrý den.
2: Jsem skvělá ženská, s velkýma skvělýma prsama. Řekni to sexy.
3: Dobrý den.
2: Ne, Axle, prsa.
3: Dobrý den.
1: Přestože má Arizona Dream tak okouzlující obsazení, publikum k sobě příliš nepřitáhne a v Americe, kde bude mít premiéru až za rok, zcela propadne. Kritici jsou ale z režisérova magického realismu nadšení, jak oslnivý, odvážný kousek tragikomické Ameriky představil výrazný evropský filmař Emir Kusturica.
0: Kdyby žil Kolumbus, myslím si, že by si nemyslel, že jsem blázen, když se snažím postavit lítací stroj, protože dějiny to jsou samé sny. Žádná pravidla nebo knihy, prostě to tu je a čeká, až to někdo objeví. Jako když Kolumbus objevil Ameriku. Když se jednou ocitnete v bouři, nemůžete se vrátit.

rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás pohlednici z hlubin sluneční soustavy. A věřte mi, je opravdu pěkná. Sonda Psyche, ta odvážná lovkyně kovových asteroidů, právě prolétla kolem Marsu a poslala domů svůj úplně první snímek takzvaně plné rudé planety. Jak uvádí NASA, k nejtěsnějšímu přiblížení došlo 15. května 2026. Závěr se rozprostírá od jižní polární čepičky směrem na sever až k rozlehlému kaňonovému systému Valles Marineris, který by klidně spolkl celé Spojené státy. A Mars teď zůstává v zadním zrcátku, protože Psyche se vydává dál za svým kovovým asteroidem mezi Marsem a Jupiterem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Motorsportu v Americe jednoznačně vévodí závody v Indianapolis a jsou pomyslnou třešničkou na dortu tohoto drsného sportu. 24. května 1992 se ovšem závod Indianapoliské pětistovky stane legendárním.
2: Jede vrchem! Jede spodem!
1: Kromě toho, že se poprvé v historii postavili na start čtyři muži z jedné rodiny, Mario Andretti, bývalý pilot, mistr světa F1 a také vítěz Indy, jeho dva synové a synovec. Je tam také dvojnásobný šampion Formule 1 Fittipaldi. Okruh v Indianapolis praská ve švech díky 400 tisícům návštěvníkům a závod sleduje dalších rekordních 37 milionů televizních diváků. Je to skutečná jízda. 223 miles an hour on the last lap. Unser junior, přezdívaný Little Al, poprvé po 10 letech účinkování na tomto závodě vyhrává doslova o prsa. Poprvé v historii Indy 500 vyhrává syn šampiona a také poprvé projíždí cílem dva vozy současně. Little Al předstihne Goodyeara o 43 tisícin sekundy a jeho otec Al Unser dojíždí na třetí pozici. Tomu se říká Unserovic klika.
3: You just don't know what Indy means.
4: Prosím vás, jedu dobře na konopiště.
5: Jo, rovně.
0: Trpíte depresí? Netrpte. SK is gonna do ya, do ya, do ya.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: vyrosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na ty devně.
5: Mami, já už nemám hlad.
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
9: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: It's party time.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na jižní pol měsíce, do kráterů tak temných a studených, že by tam zmrzlo by Pluto. -223 stupňů Celsia, vážení posluchači Zun Rádia. A právě v téhle ledničce vesmírných rozměrů chtějí vědci z Amerického národního institutu pro standardy a technologie umístit ultrastabilní lasery. Proč? Aby z nich vybudovali měsíční obdobu GPS. Jak popsal portál space.com, trvale zastíněné krátery nabízejí přírodní vákuum, mrazivý klid a minimum vibrací. Přesně to, co takový křemíkový optický rezonátor potřebuje a co se na Zemi musí složitě simulovat. Astronauti programu Artemis by tak mohli navigovat po měsíčním povrchu bez věčného duktávání Země.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dr. York vydává 6. května 1985 své debutové album New. Z obalu stříká čertovské charisma v obleku, booklet je zasypaný romantickými texty a v zádech má vlastní label Passion, studio i kapelu.
2: Zajímavý, vášnivý.
1: Skladba It's Only a Dream se tiše šíří rádiovým éterem, jenže za mikrofonem se skrývá mnohem víc. Dr. York zároveň vede náboženské hnutí, které kombinuje černý nacionalismus, islám, egyptskou mytologii, UFO, konspirační teorie a vlastní tvrzení, že je mimozemský učitel z planety Risk. A samozřejmě, že za touhle šaškárnou jsou věci mnohem temnějšího charakteru.
3: To ne!
1: Sekty tohoto zpěváka, proroka, léčitele a mimozemšťana mění jména rychleji než obaly kazet a všechny spojuje jedno, Dr. York v čele jako Supreme Grand Master, Chief Black Eagle nebo taky Isa Al-Hadi Al-Mahdi.
4: And I want people to tell me, anyone who saw the movie 2001 Space Odyssey, I want y'all to see something, because in that movie the computer took over. Do y'all remember that?
1: V 90. letech se Dr. York se svými 300 následovníky přesune do venkovské Georgie, kde postaví bizarní komplex jménem Tamare, egyptský chrám uprostřed amerického jihu doplněný o sfingy, pyramidy a bránu jako z fantasy filmu. Tady už nebude hrát na popové žebříčky, ale na něco mnohem většího, spásu lidstva a vlastní kult Nubian Nation, který je zcela podřízen jeho zvrhlým choutkám.
5: Co se stalo?
6: Nemám zdát, ale vzbudil jsem se s tímhle.
5: Pane bože, to teď budu žít?
6: Tohle není Davidova hvězda, to je pentagram, satanický symbol užívaný k vyvolání démonů z pekla.
5: Tak to není dobrý.
1: Po miléniu už bude z neúspěšného R&B zpěváka Dr. Yorka zločinecký predátor, který bude odsouzen na 135 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a praní špinavých peněz v jednom z největších případů tohoto druhu v historii USA.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Od 12 cesto na asfal, vidím tam 18 nehru, dvakrát dialničná, D8, kilometre 18,5, smer Ústí nad Labem, Nová Ves, okres Mielnik, 0D1, 229,5, smer na Ostravu, Vyškov, kraj Ihomoravský. Jazdíme pomaličky opatrné s rozumom, Praha, Brno a aj Ostrava stojíme. Lodná doprava v Ostrave dneska trošičku zácpa, ale keď si kúpiš malú plťku, tak to prepltkuješ okolo. Pochopil si, tak jak na motorke. Jednoduchá vec. Pridek místek, raj na zemi a

0: zážitky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má sty.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
5: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Famous is out of Soul Rebels. I'll be good. Poďme si hrať groovy. 24/7.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifactor.
0: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: nejlevnějších na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
0: V neděli 23. května se odehrává dlouho očekávaný a nablízkaný šestý závod Formule 1 sezóny roku 1982. Městský okruh v Monaku přitahuje celebrity jako nejsilnější magnet a je opředený opulentními nekončícími mejdany. Tam by jednoduše chtěl být každý. Vozy jsou ještě menší a tudíž předjíždění není až takový oříšek jako v naší době. Ale nepřekonatelným problémem se zdá být v tomto závodě technika. Ovšem o poskakující utržená kola a létající součástky monokoků také není nouze. Otázkou je, kdo vydrží. Z původních 20 pilotů se pole smrsklo na polovinu, ale tím to nekončí. Ani bývalý mistr světa James Hunt nyní, co by moderátor něco takového ještě nezažil. I zbylé vozy ale odpadávají a Ricardo Patrese je díky jízdě z kopce schopen znovu nahodit motor, dojet do cíle, dokroužit všech 69 kol a jako jediný pilot protnout cílovou čáru.
3: Ricardo Patrese comes up to the line to win his first Grand Prix. He takes the checkered flag and wins. Certainly the most eventful, exciting, momentous Grand Prix I have ever seen. This is unbelievable.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
5: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do úsvitu vesmíru, kde James Webbův teleskop našel něco, co astronomům pořádně zamotalo hlavu. Černé díry, které jsou prostě moc velké na svůj věk. Jak popisuje Universe Today, v dnešním vesmíru tvoří supermasivní černá díra obvykle jen necelé procento hmotnosti své galaxie. Ale v těch nejranějších galaxiích, pouhou miliardu let po velkém třesku, zabírají klidně 10 až 30%. A u takzvaných malých červených teček dokonce víc než všechny hvězdy dohromady. Představte si dům, kde sklep váží víc než celá budova. Nová studie vedená Muhammadem Latifem nabízí vysvětlení. Tyto obří díry vznikly přímým kolapsem hmoty v pradávných halech temné hmoty bez hvězdného předchůdce. A simulace dokonce sedí na pozorování galaxií UHZ1 a GHZ9. Tak, a teď zhasínám reflektor.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do souhvězdí Panny, kde se nachází galaktická kupa Abel 2029. Astronomové ji desítky let označovali za nejklidnější kupu ve vesmíru. No, ukázalo se, že ten klid byl jenom dobře udržovaná fasáda. Jak popsal portál space.com, nová pozorování z rentgenového dalekohledu Chandra odhalila, že kupa pořád doznívá po srážce, ke které došlo před 4 miliardami let. Vědci v ní našli obří spirálu rozprostřenou skoro 2 miliony světelných let, šokové vlny a takzvané šplouchání horkého plynu. Představte si víno, které se pomalu houpe ve sklenici, jen v měřítku celé kupy galaxií. Menší kupa kdysi prolétla skrz tu větší, zatloumala plynem a vrátila se na druhý průlet. Vesmírná havárie, která se ještě neuklidnila. A to

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítač je Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz
10: .cz Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V vašem případě, inspektorko.
2: Hloupý Simon, řekl pekaři, který měl namířeno na trh. Dej mi svoje koláče, nebo ti urazím hlavu. Tím bonvitem jsem chtěl jen upoutat vaši pozornost. Je tam někde detektiv jménem McLean.
3: John McLean se vrací, s kocovinou, bez odznaku, ale o smrtící kadenci hlášek nepřišel. Tentokrát to není Nakatomi Plaza nebo zasněžené letiště, ale celý New York, co se stává hracím polem v bizarní hře, Simon říká. Smrtonosná past 3.
2: Simon ukládá poručíku McLeanovi, aby zašel na růst 38. ulice Amsterdamské.

0: Láska, Lamberte, kde teď najdu McLeana?
1: Těžko ho najdete v kostele.
0: Radši zjistí, pod kterým kamenem leží. Proboha, Johnny, ty vypadáš.
2: Bruce Willis opět tasí, zatímco Jeremy Irons s ďábelským přízvukem hraje na mistra šachů s výbušninami. Do toho vpadne Samuel L. Jackson jako rozčilený elektrikář, kterého McLean zatáhne do akční šílenosti. Protože proč ne? Výbuchy, hádanky, federální zlato a smrtící skluzavka v akvaduktu. Pokud jste si mysleli, že už vás buddy movie série Die Hard nemá čím překvapit, McLean a Zeus vás vyvedou z omylu.
0: Vyslechneme tě tady za 15 minut.
3: Co ten kval? Mrtvej budu až za 4.
0: Jeden milim.
2: Samuel L. Jackson se ocitl v postavě Zeuse, která je jeho osobnosti prý nejpodobnější ze všeho, co hrál, díky Bruceovi, který ho na roli navrhl. Samuel byl nadšený, protože je fanatický fanoušek Die Hard a jedničku prý viděl snad 30krát. Je vtipné, že v češtině by Zeus měl mít vlastně dvě jména, ale diváky by to asi mátlo, že jednou jsme bez Dia a pak zase Zeus vládne plátnu.
4: Dobrý den.
0: Dobrý.
4: Je vám dobře, pane? Není vám něco? Teda nic nezlím, ale bioloch, co je uprostřed Harlemu s nápisem Nesnáším negry, k tomu buď má vážný důvod, nebo mu sakra straší ve věži.
2: Tentokrát režisér John McTiernan opustil svou oblíbenou vánoční kulisu a zasadil smrtonosnou past do léta. Proč? Jen menší výstřednost. FBI bude také vyšetřovat scénáristu, protože jeho detailní znalosti o bance federálních rezerv a plán loupeže působící jako návod z interních dokumentů vzbudí podezření. Ukáže se, že ve skutečnosti jen četl New York Times.
5: Ten autor je ten.
4: Tohle je jednička, dvě to kutí. Žádná z nich sama o sobě nic nedělá, ale smícháš je? Jak jsem říkal, dost dobrý zboží.
2: Smrtonosná past 3 se na konci května 95 po kasovně extrémně úspěšném prvním týdnu rozlétá do světa, kde bude také trhat rekordy. A tento akčňák se tak stane celosvětově nejúspěšnějším snímkem roku, který hodnotí velice pozitivně i kritici.
0: Tak 7 maníků, 7 žen.
4: Zmrtíme, Kleine, já to umím.
0: 7 maníků, 7 žen.
4: Sakra, zmrtíme, Kleine, řekl 7 žen, 7 pitlů, 7x, 7x49, co bylo dál?
0: Potom pytel se sedmi...
4: Poslouchal jsi to?
0: Jo, poslouchal, ale neslyšel jsem všechno, navíc mám kocovinu jak vrata.
2: Místo osamělého vlka se v třetím pokračování objevila nejlepší dvojka v akčním žánru od Doprixe a Mertaua ze Smrtonosné zbraně. Smrtonosná past 3 redefinuje buddy akci a přináší zpět v pravý čas pořádnou nálož akční zábavy, kde se hlášky sypou stejně rychle jako střelivo.
4: 90 bloků za 30 minut New Yorkskou dopravou, to je tak dvakrát díl. Ani nemáme auto! Kam sakra jedeš, McLeane? Po 9. Avenue je to nejrychlejší.
0: Přestaň už, vím, co děláš.
4: Ani bábu neví, co děláš. Wall Street je na jihu.
0: Přestaň na mě řvát, bolí mě hlava. Nejlepší cesta na jich není po 9. Avenue, ale přes bab.
4: Ježíš. Říkal jsem, že Park Drive je furt ucpaná.
0: Neříkám Park Drive. Říkám přes vás.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotaz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na Majdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus nám představuje nový komediální thriller Maximální potěšení zaručeno. Netflix zase nasadil seriálovou mikrokomedii Carissima a Prime Video se vytasilo s dalším Jackem Ryanem, Ghost War. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Hey, good looking. How you doing?
1: I'm barely treading water.
2: You are so smart and funny and sexy as hell. Oh, coming.
3: Oh my god. This could be fake, a scam.
4: Hello?
5: They kidnapped me. They're gonna kill me.
3: I know it's a scam.
6: Na Apple TV Plus startuje nový komediální thriller s názvem Maximální potěšení zaručeno. Tvůrce David Rosen a režisér David Gordon Green, muž zodpovědný mimo jiné za nedávnou trilogii Michaela Myerse, přináší příběh čerstvě rozvedené matky Pauly, která to se svým novým životem myslí vážně. Jenže místo terapie a knihy o seberozvoji se ocitne až po krk v podezřelém zločinu, vydírání a, no, mládežnickém fotbalu. Přesvědčená, že byla svědkem vraždy, se Paula pustí do vlastního vyšetřování, které hrozí odhalit mnohem větší spiknutí a možná jí i pomůže dát dohromady rozpadlou rodinu a najít sebe samu. Hlavní roli září Tatiana Maslany, kterou fanoušci seriálu dobře znají z kultovního Orphan Black. Po boku jí stojí Jake Johnson, Charlie Hall nebo Mary Bartlett. Maximální potěšení zaručeno najdete ode dneška exkluzivně na Apple TV+.
1: I'm a regular person.
7: Mom!
1: Now I'm caught up in this mess of lies, disappearing bodies. I need to figure out what happened, and I don't know what to do.
8: Have you been other?
1: Hang on.
9: Look, I found Paula's camera.
10: Took a fire game.
11: Čtyři důvody pro DAB.

So check it out.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test, Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percontrol.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Va a salir una serie nueva en Netflix, mía. Se llama Carísima. Uh-huh. Y ya estoy pensando otra. Se va a llamar Baratísima.
1: Na Netflixu startuje argentinská komedie Charisma a za jejím vznikem stojí docela osobní vendeta. Herec a muzikant Julián Cartoon si totiž před lety začal dělat legraci z kamarádek své sestry, napodoboval jejich způsob řeči, styl a influencerské pózy, až z toho vznikla komediální postava Caro Pardiáko, postpopová ikona královna nočního života a hvězda sociálních sítí. Karikatura to byla tak přesná, že si ji argentinský internet zamiloval a Caro se stala kultovním fenoménem. Teď má konečně vlastní seriál. Caro se v něm blíží 30, se pořádá večírek svého života a do toho se jí připlete Leo, charismatický blázen s mnoha tvářemi, který všechno pořádně zkomplikuje. 10 mikroepizod argentinské komedie Charisma najdete ode dneška na Netflixu.
0: ¿Cuántos años tenés, Fernanda?
2: Eso no importa.
0: O sea, la onda es ahora hacer tipo una más del proletariado. Como hacer una más del proletariado.
2: Proletariado.
0: Proletariado. Sí.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřeď se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím.

0: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: Are you kidding me?
0: It's good to see you.
2: Na Prime Video dnes přistál film, na který fanoušci špionážních akčňáků čekali 3 roky. Jack Ryan, Toma Clancyho je zpět v Ghost War. John Krasinski se znovu ujal role analytika CIA Jacka Ryana, který si myslel, že má svět tajných operací za sebou. Jenže záhadná mezinárodní mise ho velmi rychle přesvědčí o opaku. Když se z utajené akce vyklube smrtelné spiknutí, musí Ryan čelit odpadlické jednotce černých operací a hodinky tikají v reálném čase. Po jeho boku se vracejí osvědčená jména CIA operativec Mike November v podání Michaela Kellyho a legenda zpravodajské komunity James Greer, kterého hraje Wendell Pierce. Novým přírůstkem týmu je pak Sienna Miller jako Rachel Marlowe, britská agentka MI6 s bystrým pohledem a pořádně ostrými lokty. Ghost War je v pořadí 6. filmem celé Jack Ryan ságy a prvním, který přišel přímo na streamingovou platformu bez uvedení v kinech. Krasinski si tentokrát nesedl jen do hereckého křesílka, ale napsal také scénář spolu s Aaronem Ravinem a byl i producentem. Režii svěřil Andrew Bernsteinovi, televiznímu veteránovi, který má za sebou epizody seriálu jako Mad Men, Ozark nebo The Americans, takže žádný zelenáč. Film byl natáčen v Dubaji a Londýně.

0: A Krasinski na Červeném koberci světové premiéry minulý čtvrtek prozradil, že diváci budou vyděšení, protože tentokrát skutečně ohrožuje i ty postavy, které máme nejraději. Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War je ode dneška k dispozici výhradně na Prime Video.
1: Put your hands up. Put them up. Jack Ryan, I'm sure you're about to tell me that you're a civilian.
2: Because I am.
1: What do you know about Starling?
2: Do you mean an unsanctioned black ops team? Specifically designed for psychological warfare, assassinations?
3: I shut it down.

0: Je středa a to znamená jediné, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených novinek v kinech posledních dvou týdnů. Mezi popcornová lákadla patří Mortal Kombat 2, akční fantasy, ve které se šampioni zeměříše vydávají do brutálního turnaje, kde tentokrát čelí nejen sobě navzájem, ale temné síle vládce Shao Kahna. Karl Urban v čele sestavy, fanoušci žánru si přijdou na své. Kdo dává přednost originálnějšímu konceptu, může se v kině zastavit u odpočinkové komedie B-Team na stopě. Detektivní záhada z irské farmy, kde jsou hlavními vyšetřovateli ovečky. Zvláštní kombinace, která funguje. Horor Hokum od irského režiséra Damiana McCarthyho diváky bere. Aidan Scott jako spisovatel v odlehlém hostinci na irském venkově, kde se podle místní legendy nikdy nesmí vstoupit do jednoho pokoje. Atmosférická záležitost Husina zaručena. Pro fanoušky výraznějšího kinematografického zážitku je to pak pozitivně hodnocené drama Zmizení Josefa Mengeleho, francouzsko-německá koprodukce Kirila Srebrenikova o nacistickém doktorovi s osvětimi na útěku v Jižní Americe. August Diehl v titulní roli snímek mapuje Mengeleho skrývání pohledem jeho vlastního syna. Islandská klubovka Co nám zbylo z lásky režiséra Hlynura Palmasona budí rozporuplné recenze. Jedni film milují, druzí mu vyčítají pomalost a absenci děje. Pokud tedy nepatříte k fanouškům severského minimalismu a humoru, volte opatrně. A pro dokumentární fanatiky a rockové fanoušky je v kinech Iron Maiden Burning Ambition. Pět dekád jedné z nejlegendárnějších metalových kapel světa s archivními záběry a rozhovory s Javierem Bardemem, Larsem Ulrichem nebo Chuckem D. Elektrizující jízda pro věrné i pro zvědavce. Na závěr ještě pozitivně hodnocený film pro vaše miniatury. V kinech je animovaná malá Amélie, příběh tříleté holčičky, která věří ve vlastní všemocnost, dokud jí první kousek čokolády nedonutí zamyslet se nad světem jinak. Film měl premiéru v Cannes, byl nominovaný na Oscara i Zlatý globus. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hopk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Taky žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakl.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zoom Radio šlape na plyn a jede vstříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin. Květen je poměrně skoupý na kino novinky, nicméně nás zítra čeká biják ze světa hvězdných válek, Mandalorian a Grogu, horor Pasažér nebo taky klasický Shrek. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu, nalaďte se i zítra na novinky ze světa kinematografie a hlavně poslouchejte dál Zone Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC 2 Recovery Plan.
5: Endpoint Detection,
6: Multifactor.
5: Penetrační test, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Fine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání? Sledovat, jak je čerpá váš soused. Zdroje vysychají, protože vaše konkurence nespala a o peníze si požádala. A teď ta špatná zpráva. EU už nebude dojná kráva.

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Tak co?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do souhvězdí Panny, kde se nachází galaktická kupa Abel 2029. Astronomové ji desítky let označovali za nejklidnější kupu ve vesmíru. No, ukázalo se, že ten klid byl jenom dobře udržovaná fasáda. Jak popsal portál space.com, nová pozorování z rentgenového dalekohledu Chandra odhalila, že kupa pořád doznívá po srážce, ke které došlo před 4 miliardami let. Vědci v ní našli obří spirálu rozprostřenou skoro 2 miliony světelných let, šokové vlny a takzvané šplouchání horkého plynu. Představte si víno, které se pomalu houpe ve sklenici, jen v měřítku celé kupy galaxií. Menší kupa kdysi prolétla skrz tu větší, zatloumala plynem a vrátila se na druhý průlet. Vesmírná havárie, která se ještě neuklidnila. A

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, Sokia
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection,
5: Multifactor.
3: Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k rudé planetě, protože sonda Psyche se při své cestě za záhadným kovovým asteroidem myhla kolem Marsu a stihla si cvaknout pár fotek na památku. Jak uvádí NASA, snímek pořízený 15. května 2026 zachycuje oblast Syrtis Major, jednu z nejstarších a nejtmavších tváří Marsu. Měřítko je zhruba 360 metrů na pixel, takže ne, vaše chata tam vidět nebude. A co je na tom nejkrásnější? Větrné šmouhy táhnoucí se za impaktními krátery, dlouhé až 50 kilometrů.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoom a mají vkus. Roztočte to se Zoom Rádiem i vy. Reklama zavináč zoomradio.cz.
0: Powerplay.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít.

0: www.zoo.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoon Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoon a mají vkus. Roztočte to se Zoon Rádiem i vy. Reklama @zoonradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

Just like some respect.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: and a baseline. Exploration.
1: Rhythm. Music.
0: And a
1: baseline.